0: cultura šlechty, ale
1: Tak jak
0: to
1: si
0: není nic.
1: aristokracie nesla tu kulturu, že jo?
0: A
1: Lidi
0: ta jim.
1: makali, ty chudáci neměli čas
0: No,
1: něco vymýšlet,
0: tak oni měli taky svoji
1: ale neměli
0: kulturu,
1: na to tolik
0: ale
1: času jako
0: tohle.
1: ta

0: mohlo vypadat, tak se muselo vyřešit spousta legislativních věcí. To není jenom jako jen tak, že si člověk udělá prapor, že jo?
1: No, nakonec to nebylo až tak složitý.
0: Ale má to nějaký náležitosti,
1: Nemá
0: který
1: to...

0: všechny ty boje, těžkosti a tak dále. 40 let, to je úžasný.
1: No, je to ten propojí ti to život, pořád je to o hudbě, já už nevím, já to pořád možná se opakuju, ale

člověk zanořený do AI, který bydlí jenom v té garzonce někde v Praze a žije tím a nemá ten folklor, to se z toho musí prostě úplně zblbnout. Dřív nebo později vyhoří a je fakt, že

Vaše reportáže nás vždycky potěší, protože to je pro nás i jako nádherná reklama. Jenom ještě chci říct, jako že jsme letos máme nový předprodej.

boxu, jako vy, kde vidí pouze zase jenom ta data, která jako vidí a nevidí ten širší kontext, který my máme. Vlastně s ní pracujeme. Tam je to o tom, že děláme kurzy a učíme vlastně jako týmy.

atmosféra, tam vždycky v koutě jednom hraje harmonikář chvíli, u toho pivíčka pro lidi chvíli nějaká komorní kapelka třeba, a takže to má nejenom jako trhy, ale má to takovou tu pospolitou atmosféru.

a vlastně můžete s nima tvořit a pak můžete rovnou si to naplánovat jako ty příspěvky do vlastně kalendáře, kde vidíte, kde vám to půjde, a to ta umělá inteligence navrhne ty nejlepší časy. No a když si tam připojíte ty sítě svoje, tak vlastně

Němci, kteří to založili, a Češi, kteří v tom nyní pokračují, protože to dělají se stejnou radostí, se stejným nadšením a také se stejným nasazením, se stejným smyslem pro společenství, aby společně něco vytvořili a jsou na to pak také hrdí.

pamatuju, já si myslím, že tak po 22. v řadě, jako to si myslím, že je úplně unikátní v celé republice. No,

si polečky, pápí ponožky bolí. Ve vysokém obilí večer bude začínat.

0: Moniky trošku.
1: chlapci, který umí na harmoniku zahrát úplně cokoliv.
0: Jo,
1: Bych tak řekl,
0: i Metallica,
1: i
0: myslíš?
1: Metallica.
0: Tak to je fajn.
1: Nevím, jestli Metallica, ale Rammsteini hrajou.

jakoby to opravdovo, na čem ten Krumlov je postaven, tak toho tam tak zase strašně moc není a lidi mají naopak tendenci tvrdit, tady to je jenom to,

0: teda otočíme, aby si divák udělal představu,
1: tak
0: že...
1: Tak já podržím nějak.
0: Takhle to dám.
1: Takhle.
0: A teď mi řekni, co vidíme tady, já to takhle vezmu.
1: Tady vidíme vlastně

0: Ano, je to tak. Já, jestli jsi něco nevynechal, myslím, že ne.
1: Myslím, že
0: A dobrý člověk jsi.
1: To pochopitelně tady máme tak nějak standardně
0: ano,
1: vystavené,
0: ano,
1: že sem
0: ano,
1: přichází
0: ano, ano,
1: dobří
0: ano,
1: lidé.
0: Tak, tak, tak.

0: To
1: Co?
0: je úterý 30. tuším. Ano, je to...
1: Fireballs, šest fireballs, šest
0: Jo,
1: ohnivých
0: 30.
1: koulí.
0: To je, no to je úžasné.

0: To je taková jako vlastně
1: Rodina.
0: korporátní rodinná záležitost vás, jako rodiny Tomášků. A přesně jak jsi to řekla, jsou věci, které mají

dokonce jsem jako šel i na soutěž, to bylo v roku 96, jsem šel, skončil jsem potom taková ta základní umělecký školy, mají ty soutěže, a vlastně já jsem neměl repertoár, protože jsem postoupil z městského